0: vzpomeněl, pravý gebre, se smal, jen nechemiš, no se lomíš, co jsi vys.
1: Mucha Radio 94.7. Rock Argentino. Todo el día.